0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Devadesátky non-stop.
1: Non-stop.
0: Hit Rádio Devadesátka.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Forever.

0: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: na radiohouse.cz. Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
1: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.

0: Hit Rádio 90.
1: This ain't no disco.

Hit Rádio 90. Why's the greased lightning?

0: 6.53, my jsme Hit Radio 90, je čtvrtek 25. června, já jsem Vladě Řepka, tohle je Pomáda, dobré ráno, ale dobré už ne tak pro naše fotbalisty, kteří na mistrovství světa skončili 0-3. Jak to vypadá na silnicích, Davide?
1: V Praze v Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice ve směru do centra komplikuje provoz dopravní nehoda. Zhruba 10-kilometrová kolona se pomalu rozjíždí. No a z hlavního města se přesouváme na dálnici D11 na 4. kilometru ve směru na Hradec Králové. Leží na vozovce kus pneumatiky a blokuje pravý jízdní pruh. No a ještě Vysočina na obchvatu Jihlavy na kruhovém objezdu havarovalo osobní vozidlo, které blokuje jeden jízdní pruh. Dejte tam pozor.
0: Díky a ještě Pražský okruh, 62. kilometr ve směru na D10 na úrovni Běchovic bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je tam minimální, ale v Kroměříži ve Velehradské ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s cyklistou a na místě zasahují záchranné složky.
2: Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
2: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindle X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
14: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
17: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Slunečno a další oteplení, to je dnešní čtvrtek. Bude jasno, až během dne může být někde polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Dnešní heslo, trojka na závěr. Já vím, zní to jako film pro dospělé, ale tohleto je výkon našich fotbalistů na mistrovství světa. Nestačili jsme na Mexiko a loučíme se adios. Rozeberem za chvilku. My jsme Hit Radio 90, minutu před sedmou. Já se jmenuji Vláďa Řepka, depešáky nebo spajsky a dva lístky na činesky pro vás mám. Dobré ráno.

Spice Girls na Hit Radio 90 v 7.10. Krásné ráno. Holky v tomhle klipu bojují v poušti a ve výsledku teda dopadly o dost líp než naši fotbalisti. Mexiko, domácí, ovšem rozhodli dvěma rychlými góly na začátku druhé půle. A po dnešním duelu Česka s Mexikem na mistrovství světa mění název i klasická česká pohádka.

0: Jirka, tři oříšky. Nově se jí bude jmenovat tři minely pro kopačky, to mám za to. Ale místo střevíčku a oříšků si naše repre veze domů akorát tak solidní debakl. Za chvilku třeba Unique 2 Whitney Houston nebo Bryan Adams.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale kdepak. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
11: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
12: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Bryan Adams v pondělí uhranul Brno a teď to zkoušel na nás. Pořád mu to jde. Hrajeme 90ky non-stop, takže budeme hned pokračovat s Britney Spears, která jela na Instagramu bomby. Moc by prý chtěla dítě a prý jí k tomu dopomůže kytara z Mexika. Mexiko, a zase je to tady. Akorát koukám na její Instagram, tu kytaru tady drží v ruce a prý jí připomíná mimozemská miminka. A zároveň taky vysvětlila na sociálních sítích, proč pořád tančí skoro nahá. Před 3 lety Britney zloděj vykradl půlku šatníku, tak ze samé rebelie začala tancovat v čem jí zbylo. Rok 99, Britney je ještě docela normální, nosí školní uniformu, má culíky a Baby One More Time na Hit Rádiu 90 v 7.25. Krásné ráno.

0: Aerosmith na Hit Radio 90, 5 minut po půl osmé. Dobré ráno. Crazy nemusí být jenom hity, ale klidně i nově opravené náměstí. To nám v Praze udělalo takovou malou českou Saharu. Mluvím o náměstí Jiřího z Poděbrad. Kdo viděl, určitě uzná, že je pěkný. Jen se tam v tom vedru nedá vůbec vydržet a lidé se smějí, že za chvíli si tam místo deky na piknik přinesou pánvičku a budou na té nový dlažbě smažit vajíčka. Radnice sice kontruje, že vysázala skoro 200 stromů, no jo, ale ty budou dělat stín zhruba tak, až budeme v důchodu. Za chvilku na Hit Radio 90 zpátky Mariah Carey, Ozzy Osbourne nebo Michael Jackson.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte-se.
4: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
1: Devadesátky jsou zpátky.
5: Allora dammi la tua mano.

0: Michael Jackson na Hitrádiu 90, 8 minut před 8. Já jsem Vláďa Řepka a na Instagramu jsem slíbil, že vám řeknu italský tip na vedro, jak si zlepšit pitný režim a ušetřit za drahý honťáky. Píšete mi, když už to konečně řeknu, tak slibuju za chvilku. Jen se ještě podíváme, jak bude vedro, co se děje a taky, jak se jede. Na silnice jdeme s Davidem.
1: Na průtahu Friedlandu nad Ostravicí ve směru na Frýdek Místek šetří policie havárii osobního auta, s opatrností projedete. Ze severní Moravy se přesouváme do západních Čech na dálnici D5 na 47. a půltém kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce předmět. Dejte tam pozor. No a ještě pohled na jižní Moravu, na Znojemsku na výjezdu z Borotic směrem na Práče havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranné složky. Projíždí se jedním pruhem. Mějte za volantem pevné nervy.
0: D8 3 kilometrů ve směru na Prahu, porouchané vozidlo, zdržení je neprůjezdný levý jízdní pruh a teď tady koukám, čerstvě vyšla D jako Pražský okruh, 11 kilometr ve směru na Ruzině, na D7 je porouchaný vozidlo, takže se taky tam zdržíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
10: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
11: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mira,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Xindl X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
17: On air,
18: on air,
17: online,
18: online
17: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Program Nová zelená úsporám dnes v 10 hodin otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určená pouze zranitelným domácnostem. Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole, jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci. Bílý dům ve středu požádal kongres o dodatečné výdaje ve výši skoro 88 miliard dolarů, v přepočtu asi 1,88 bilionu korun. Většinu této částky chce využít na pokrytí nákladů na válku proti Iránu. No a čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze naši nepostoupili.
0: Bude slunečno a další oteplení, to je dnešní čtvrtek. Jasno, může být i během dne trochu polojasno. Nejvyšší teploty až 34 stupňů.
17: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, 2 minuty před osmou. Já se jmenuji Vláďa Řepka a ve studiu mám vodu podle italského receptu, kde jsou na tyhle vedra zvyklí. Je to jonťák, na kterým ušetříte. Recept úplně jednoduchý. Můžete si ho udělat doma nebo klidně v restauraci, jen pozor, trochu bublá. Na Sicílii vymačkají citrony, smíchají se sodovkou a hodí do toho špetku soli. Drink divoce napění, ale pitný režim máme splněnou. Hadavej teď na Hit Radio 90.

0: Do varu nás dostal George Michael a Queenie, Somebody to Love na Hit Radio 98.11. Dobré ráno. Do varu nás teda bohužel dostávají i teploty. O víkendu by konečně teda jsme měli překonat tu 40 a pak dobrá zpráva na obzoru. Vlnu veder utne v pondělí od varu ze západu studená fronta. Další týden už by mělo být kolem 23 stupňů. Jak se dostat k lístkům na Činasky a Vila Smise, tak to bude za chvilku program Hit Radio 90.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými a to dost.

0: Taky na www.levnězčiny.cz. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
5: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
6: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.

Klasičtí R.E.M. na Hitradiu 90, 5 minut před 8:30. Dobré ráno vám přeje Vláďa Řepka. To, že rozdáváme VIP lístky přímo do lounge, kde máte drinky na nás a činasky přímo na dosah, to víte. Je to na činasky Open Air 2026. Aktuálně jsou ve hře teda 4 lístky. 2 rozdáme dneska ve vysílání a 2 zítra na Facebooku. Takže jak na tom Facebooku? Tam je to úplně jednoduchý, když nás olajkujete, dáte si nás tam, přidáte a napíšete, s kým byste chtěli jít a jaký hit od činasky se vám nejvíc líbí, tak můžete třeba zítra vyhrát. A pokud chcete soutěžit ve vysílání, tak to bude dneska. Číslo je 720 868 636 a tohle je výherní song.

Čucháče. Až je vyhodíme do éteru, 720 868 636, točte Hit Radio 90. Když se dovoláte první, tak vám dáme dva lístky. Mám pro vás ještě třeba Madonu, Radiohead a Captain Hollywood Project. More and More. Krásné ráno. 826. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno dělá v 8.38 na Hitrádiu 90 Rain a úžasná Madonna. Ta se svlékáním a nahotou teda asi problém nikdy neměla. Ostatně to všechno se taky dozvíte v premiéře nového dílu Vypalovačky, který pro vás chystáme právě na neděli. A tam se dozvíte třeba i to, že když v roce 92 vydala svou legendární knihu Sex, tak se z ní stal takový světový bestseller, že tiskárny nestíhaly vyrábět hliníkové obaly, ve kterých se kniha prodávala. A ještě koukám na náš WhatsApp, co nám píšete. Prosím vás, k těm lístkům na činasky, tak to není tak, jak si myslí Kačka, že si sundáte punčocháče a vyhrajete dva lístky. Ale je to tak, že až budeme hrát hit punčocháče od činasky, tak za něj budou dva lístky. A pro jistotu připomínám číslo sem k nám 720 868 636, kdyby náhodou zazněli do devátý, točte nás. Devadesátky jsou zpátky za chvilku s YouTube a Filem Kolincem.
1: Zóna lásky. Zóna lásky. To jsou dvě hodiny nejkrásnějších love songů. Každý den v 10 večer na Hit Rádiu 90.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Phil Collins letos oslavil svoje 75. narozeniny a fanoušky nedávno potěšil zprávou, že i přes přetrvávající zdravotní problémy, kvůli kterým už nemůže bubnovat, se občas vrací do studia a pracuje na remasterování svých starších raritních nahrávek. Jeho hlas nás doprovodil blíž k 9. hodině. My jsme Hit Radio 90, je 8.53. Já se jmenuji Vládě Řepka a pouštím slovo Davidovi.
1: Na pražském okruhu na 11. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Zbraslav bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je levý jízdní pruh. Kolona má téměř 1 kilometr. A jdeme do západních Čech na dálnici D5 na 114. kilometru u Holostřev ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A ještě koukneme na střední Moravu na Přerovsku v Hranicích na třídě Československé armády. U křižovatky s ulicí 28. října bourala dvě osobní vozidla a neprůjezdný je 1 jízdní pruh. Počítejte se zdržení.
0: Doplním tě, Davide, v Brně v Křenové ulici směrem do centra před křižovatkou s Čechyňskou srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie, tak počítejte jednak s omezením provozu a se zdržením, dlouhým zdržením. Na dálnici D5 na čtvrtém a půltém kilometru ve směru na Prahu stojí v koloně porouchané osobní auto, tak i tam dejte pozor.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju!
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Připraveni na letní zážitky? Kvůdě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
13: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
14: To chce klimatizaci.
13: A kam pro ní?
14: No přece za experty na vzduším.cz.
13: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
14: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
18: Bauhaus, když se to má podařit.
19: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
20: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
19: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
20: A můžete využít i výhodné financování.
19: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
21: Hit Radio 90.
0: Slunečno a další oteplení. Dnes bude jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. V neděli se dostaneme až ke 40, ale dobrá zpráva, v pondělí už bychom měli mít krásných 23, což je o 2 stupně méně, než je teď.
16: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Hit Radio 90, 3 minuty před 9 s Vláďou Řepkou, pěkný čtvrtek, a hrajeme dál 90ky non-stop, budou třeba i Perfect Day. A pokud se právě teď chystáte balit kufry na letní dovolenou, dobré zprávy, které potěší hlavně naše peněženky. Česká koruna totiž v uplynulých dnech parádně posílila vůči většině světových měn, takže na cestách nás letos čeká příjemné ušetření.
16: Hit Radio 90.

0: Aby těch devítek nebylo málo. 9 minut po 9. jsme Hit Radio 90. Krásný čtvrtek. Trošku jsem zalovil a vytáhl na světlo tenhle klenot. Banderas, This is your life. Dvě dámy z Velké Británie, Caroline a Sally, které si tak v 90. letech říkali. A úspěch s tímhle hitem zažili hned na jaře roku 91. Jestli vám to něco připomíná, tak ten kytarový riff si vypůjčili od svých slavnějších skotských kolegů z kapely Communards a Jimmyho Somervilla. Vracíme se za chvíli z Bon Jovi na Hit Radio 90.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mira.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
9: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
8: www.mirakulum.cz.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz.

0: CZ a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

9.24 na Hit Radio 90, Jessica, a přestože tahle holka měla silný hlas, jinýho hitu jsme se od ní už bohužel nedočkali. A protože hrajeme 90 non-stop, nezastavujeme a jedeme dál, i kdyby mi teď jídlo upadlo na zem. Taky věříte tomu slavnému pravidlu 5 sekund, že když jídlo spadne na zem, rychle ho zvedneme, ofoukáme, takže je v pořádku? Tak podle vědců je to mýtus. Bakterie jsou rychlejší než blesk a jestli máte doma psa nebo kočku, tak to ani nezkoušejte a jídlo rovnou vyhoďte do koše. Ještě jednou se vyspíme a je tu, ale my si ho dáme teď. Pátek a The Cure na Hit Radio 90.

0: Desiree na Hitradio 94 minuty po půl desáté, pěkný čtvrtek. Víte, že na Facebooku a ve vysílání soutěžíme o lístky na Činasky do Slaného na 10. července. Lístek má hodnotu 2000 korun, takže od nás takhle dostanete 2x4000. Ve vysílání lovíme punčocháče, to je méně známější hit od Činasky, ale až ho uslyšíte, 720 868 636 a sledujte nás taky na Facebooku, kde soutěžíme o další dva lístky. Za chvíli třeba Prince na Hitradio 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hitradia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hitradio 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
3: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
5: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem a nebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Hezký dopoledne, bude 10 hodin. Warren G právě teď. A teď taky silnice.
1: Na dálnici D1 na 240. kilometru ve směru na Přerov stojí u hranice odstavené nákladní vozidlo. No a ze střední Moravy jdeme na sever Čech na trase mezi Novým Borem a Českou Lípou na úrovni Skalice u České Lípy budou u hranice probíhat údržbové práce. A ještě koukneme do východních Čech na dálnici D11 na 78.5. kilometru ve směru na Prahu stojí na vozovce porouchané vozidlo. Mějte na silnicích pevné nervy.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
4: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
3: Ale vyberu si sama.
4: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelka.
3: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: 90.
1: Dneska bude celý den jasno, během dne místy přechodně pouze polojasno, takže žádná velká dramata. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Takže to vypadá na další den, který bude vypadat, jak kdyby vám někdo neustále pálil fenem z temu přímo do obličeje. Teploty vysoko, ale pořád ne ještě úplně nejvýš. Tak mazat, pít a výjimečně se nesnažit být na výsluní, ale spíš ve stínu. Markéta Rachmanová s vámi, ahoj.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Kdyby naše fotbalová reprezentace tancovala na snap a nebo hrála fotbal, asi by to vyšlo úplně na stejno. Možná, že by spíš skórovali chlapy na diskotéce, než na tom astéckém stadionu. Tak spousta otázek po tom, co na nás ráno vykouklo skóre. Jediný pozitivum tam je takový, že jestli jste od těch tří nepřetržitě vzhůru, tak budete mít dlouhatánský den a spoustu zážitků. Na druhou stranu taky toho víc vypijete a sníte, takže to zase poleze do peněz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte.

0: Kupujte krmiva.marp.cz.
1: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
2: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
3: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Devadesátky jsou zpátky.

10.25, hrajeme 90 non-stop tady na Hit Radio 90, to je Maustý. Každý to vedro vnímáme jinak, ale já mám pro vás tip, jak se úplně nenechat sežehnout a přitom nesedět jenom doma v klimatizaci. Existuje totiž webová aplikace, která se jmenuje Shadow Map. A na mapě zobrazuje, kam svítí slunce a kde naopak vrhají budovy nebo stromy stín. A to v libovolnou denní hodinu. Ten princip je jednoduchý. V aplikaci Shadow Map prostě zadáte místo, který vás zajímá, a apka zobrazí 3D mapu okolí a vy pomocí posuvníku potom nastavíte čas, kdy plánujete na to místo dorazit. Takže praktický příklad. Já se třeba odpoledne chystám do svý oblíbený kavárny na zahrádku, končím tady ve 2, takže si nastavím čas na 14. hodinu a hnedka vidím, jestli ten můj zamluvený stůl bude na přímém slunci anebo ve stínu. A podle toho případně tu rezervaci upravím. A samozřejmě to neplatí jenom pro kavárny a restaurace, ale pokud se třeba například chystáte s dětmi na hřiště odpoledne, tak lehce vyberete, co je ve stínu. No, Shadow Map a právě teď Black Box.

0: Gary Barlow na solový dráze nikdy nebyl žádnej extra velmi úspěšný interpret. Byl to vlastně důvod toho, proč dřív nemohl vystát Robbieho Williamse, kterýmu se naopak od první solový písničky hodně dařilo. Teď, kde jsou teďka na mega úspěšným turné po Británii Circus, takže váleční sekery jsou zakopaný, dýmky míru vykouřený a všechno hraje, jak má. Tady u nás na Hitrádiu 90 do 11. třeba Martika a Toy Soldiers, hit, který si pro svůj úspěch vybral i Eminem. Hezký dopoledne.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. Ptáš se mraku,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake up

0: Roxette, How Do You Do, těsně před 11. na Hitrádiu 90. Podíváme se na počasí, kam až se to bude v příštích dnech šplhat. Teď na silnice, jak to vypadá tam?
1: Na sjezdu z dálnice D1 na exitu 354 ve směru na Přerov dejte pozor na porouchané vozidlo. No a ze severní Moravy se přesouváme do hlavního města v Praze ve Švehlově ulici směrem z centra. Před křižovatkou s Pražskou srazilo nákladní auto cyklistů. Na místě jsou záchranáři a policie. Blokovaný je jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení. No a ještě západní Čechy v Plzni v Šumavské ulici srazil autobus chodce a provoz je částečně blokovaný. Dejte velký pozor.
2: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
3: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
2: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
7: Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
6: Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: stěhovanikrbec.cz
11: Stěhovací a vyklízecí služby.
12: Taky nechcete končit léto větou:
13: to zase nějak uteklo, viď?
12: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
14: Mami, ten Superland byl boží.
15: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
16: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
17: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
18: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
12: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
4: CZ. Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
14: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
9: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
7: Hit Radio 90.
0: Dneska bude celý den jasno, během dne místy přechodně maximálně polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34, noc bude opět tropická a zítřejší teploty už budou až na 37 stupních Celsia.
7: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dneska čtvrtek 25. června a dneska se budou kytky kupovat, zítra předávat. Je to poprvé, co školní rok končí takhle brzy. Já chápu, že vy, co máte menší děti, budete muset řešit hlídání. Já už mám třeba děti velký, takže se snažím aspoň hlídat plnou lednici. Ten vývin už trvá nějak strašně dlouho. Klidně napište a sdílejte se mnou tyhle radosti, co přináší konec školního roku. 720-868-636. Můžu vám k tomu i zahrát něco na přání. Jsem Markéta, přeju hezký dopoledne.
7: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Brian Adams na Hitrádu 90, 13 minut po 11. A vy píšete na 720-868-636, díky. Vítám to, že prázdniny začínají dřív, ale děsí mě to, kolik se toho doma zase sní. U nás doma je pravidelně lednice fakt plná, jen můj 16-letý syn tam nikdy nic nenajde. Všem přeju hezký prázdniny, užijte ve zdraví a hlavně v rodinné pohodě. Zdraví Tereza a moc prosím o Scorpions. Díky, Teres. A udělejte to jako Tereza. 720-868-636 a Scorpions za chvíli Hit Radio 90.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce. Pro
2: doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
7: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
8: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Číslo do studia Hit Rádia 90 je 720 868 636. A vy píšete, jak se vypořádáváte s koncem školy. Martin napsal: já jsem asi profesionální plačka. Včera jsem ořval absolventský koncert 15-letý dcery. Stárnu. Martine, já jsem včera večer viděla tolik ubrečených chlapů. A víš co, bylo to vlastně docela hezký, že se dneska umíme ještě společně dojmout a neschovávat slzy každý někde tajně v koutě u Spotify. Včera totiž po 14 letech hráli v O2 aréně Duran Duran a bylo to strašně dobrý. A samozřejmě publikum reagovalo nejvíc na ty největší hity a pochopitelně nechyběl ani tenhle ten. Takže moje rada, brečte, když je proč, ale hlavně nefňukejme, když se nám zase tolik neděje. Prohra ve fotbale, malý věci. Hezký dopoledne.

Mám tvůj stín od Ivana Krála na Hitrádu 90. Největší výhoda pro dnešní den je opravdu být ve stínu, takže si vyberte společnost třeba extrémně velkých nebo významných lidí, co vás snadno zastíní. Naše fotbalová repre už si s výsluním nemusí dělat starosti a management naopak těch starostí má asi víc než dost. Může začít vymýšlet, jak z toho stínu vystoupit a jestli třeba část platu trenéra nedat na charitu. 90 jsou za chvíli zpátky i s Týnou.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: To je takový otázkový období, který měla Annie Lennox Why na Hit Radio 90 těsně před 12. hodinou. A jak to jezdí?
1: Na Uhersko-Hradišťsku mezi Velehradem a Salaší došlo ke střetu osobního auta se zvěří. S opatrností projedete. A podíváme se i na západ Čech na dálnici D5 na 69. kilometru směrem od Plzně na Prahu. Dejte pozor na porouchané vozidlo. No a ještě koukneme do východních Čech na výjezdu z Hradce Králové ve směru na Vysokou nad Labem. Šetří policie. Střet nákladního auta s autobusem. Počítejte s omezením. Přejeme pevné nervy.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
7: To chce klimatizaci.
6: A kam pro ní?
7: No přece za experty na vzduším.cz.
6: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
7: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme souhrnem zpráv. Hezké poledne. Program Nová zelená úsporám se vrací. Dopoledne začal příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena jen zranitelným domácnostem v programu Light. Ostatním domácnostem Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Státní e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznávání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Původní adresa e-dálnice.cz zůstává funkční a přesměruje nás na novou adresu e-dálnice.gov.cz. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, a to v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. Naši fotbalisté na mistrovství světa skončili. V závěrečném utkání skupiny A prohráli s Mexikem 0-3 a nepostoupili do vyřazovací fáze. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve skupině obsadil poslední čtvrté místo.
2: Dneska jasno, během místy přechodně polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34, noc bude opět tropická a zítřejší teploty už budou až na 37 stupních.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Ještě do zítřka máte šanci vyhrát u nás lístky na Činasky Open Air léto, konkrétně se jedná o zastávku ve Slaném, která bude 10. července, tak se podívejte na Facebook Hit Radio 90, písněte tam komentář, začněte následovat a VIP vstupenky pro dva v hodnotě 4000 korun můžou být vaše. Markéta, přeje hezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Na Hitrádu 90 George Michael. Letos to bude 10 let, co opustil tenhle svět. A právě dnes, 25. června před 17 lety, nečekaně svět obletěla zpráva, který se jen těžko věřilo, a sice, že zemřel Michael Jackson. Už můžeme jenom spekulovat o tom, kde by byl, jakou by tvořil hudbu, jak by ho třeba ovlivnilo dění na sociálních sítích a ty jedovatý komentáře. Líbí se mi jedna z Jacksonových myšlenek, která bude mít pravdu roky i po jeho smrti. Někteří přátelé jsou jako stín, jsou to jenom, když s váma svítí slunce.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
8: stěhujte se bez stresu.
7: Naše rada zní,
8: Stěhování krbec všechno zařídí.
7: Stěhováníkrbec.cz
8: Stěhovací a vyklízecí služby.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Posloucháte Hit Radio 90, poslední předprázdninový díl našeho podcastu Vypalovačka bude o Madoně. Já myslím, že líp jsme před dvouměsíční pauzou vybrat nemohli. Navíc Madonna má těsně před vydáním nového tanečního alba, takže budeme i aktuální. Už v neděli tedy fenomén Madonna a její začátky a věci, které ji ovlivnily.
1: Ten klíčový moment jejího života přišel, když jí bylo 5 let, kdy umřela její máma na rakovinu prsu. Její táta, ne že by asi neměl rád, ale prostě jí tohle nedokázal vynahradit.
2: Tak navíc, on byl hlavně podle mě hodně přísnej, ten její táta.
1: Byl přísnej, protože ona byla navíc jako z přísný katolický rodiny, takže tam to bylo určitě ovlivněné i tímhle. A když ta vlastně máma odešla, tak táta se potom po nějakých letech znova oženil s hospodyní a to vlastně byla pro Madonu jako velká rána. Bouchla dveřma a odešla tenkrát do New Yorku. Ono se říká, že odešla opravdu jako s pár dolarama v kapse, že vlastně vůbec nevěděla, do čeho jde a že spolíhala jenom na to, že na té cestě potká lidi, kteří ji nějakým způsobem nasměrujou. A potkala jich teda hodně. Otázka je, kam ji všichni směřovali. Vydělávala si jako barmanka, pak prodávala v Dunkin' Donuts a pak taky fotila akty. A to si myslím, že je vlastně zajímavý zmínit, protože Madonna se toho fakt jako nebála. A byla to určitě nějaká jako úvodní cesta k tomu, co se z ní stalo potom.
0: Jestli byla v něčem Madonna výjimečná a nepřekonatelná, pak to byly určitě 90-kový balady. V těch je dodnes jako ženská zpěvačka opravdu tak výrazná, že žádnou nástupkyni zatím podle mě nenašla. A moje asi úplně nejoblíbenější, a myslím, že spousta z vás se předá, je tahle ta Take a Bow, teď na Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Offspring milujou český festivalový publikum, stejně jako Youngblood. A právě proto se jako jediný místo na celém šilém světě pro svůj letošní ročník Bloodfestu vybral Youngblood právě Hradecké letiště. Kdo se do Hradce Králového chystáte, tak se připravte opravdu na výheň, která bude určitě nepříjemnou komplikací, ale když se zase dodrží pravidla, jak se bránit úpalu, tak by to mohlo dopadnout i bez nějakých úhon a úpalů a úžehů. Navíc Youngblood hraje zítra až v 10 hodin večer. Právě jeho považuje hodně dlouho za budoucnost rockové scény Chris Ria, Ozzy Osbourne a samozřejmě i Dave Grohl z Foo Fighters. Ty všechny dneska určitě na Hit Radio 90 uslyšíte Sweet Summer Day už za chvíli.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Bauhaus, když se to má podařit. Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když jsme tenhle ten hit hráli na Hitrádiu 90 někdy v zimě, v lednu, v únoru, padal sníh, bylo tak jako nevlídlo kolem nuly a řekli jsme si, že se těšíme na moment, kdy ho budeme moci pustit, až bude venku kolem třicítky. Takže dneska je ten den. Chris Ria, Sweet Summer Day, venku 33, zítra 37, na víkend skoro 40, kdy jindy, když ne v tyto dny. Pojďme na silnice.
1: Na dálnici D7 mezi 660. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov probíhají v pravém pruhu práce údržby. A jdeme na střední Moravu na Přerovsku hranicí k ulici kapitána Jaroše na křižovatce s třídou československé armády. Se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A ještě koukneme na severní Čechy na dálnici D7 na 78. a 660. kilometru ve směru na Prahu probíhají v pravém pruhu práce údržby.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly.
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisknu levně CZ.
13: Náplně hned. Oh.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Devadesátky. Nejlepší

0: Dneska jasno, během dne místy přechodně polojasno, teploty 29 až 34, noc bude opět tropická, teplá nad 20 stupňů a zítřejší teploty už budou na 37 stupních Celsia.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: V brněnské zoo dneska dopoledne utekla panda červená, tak kdybyste ji náhodou viděli, nesahat, nekrmit, neplašit. Je to vlastně podobný, jako když v Brně na Cejlu potkáte v noci revizora. Nikdo neví, kde se tam vzal, nikdo s ním nechce navázat oční kontakt a všichni se jenom modlí, aby to přežili bez pokuty. Tak i do Brna zdravíme a přejeme krásný červnový odpoledne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
0: A všem posíláme Oasis, Live Forever, právě teď. Hezký den.

0: Paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
5: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Keby bolo niečo

0: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové,
2: jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů,
1: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky non-stop.
1: Zrovna dneska jsem musel vyřizovat nějaký věci venku a je tam takový vedro, že už jsem se těšil do toho našeho klimatizovaného studia a hlavně na ten skvělý playlist Hit Rádia 90, který bude následovat. V tuto chvíli už je s vámi Voalač, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne a v tom playlistu máme hned na úvod Freddieho Mercuryho, Shakespeare Sister a U2.
0: Hit Rádio 90 a Ivo Alač.

mnohými považovaná za to vůbec nejlepší album kapely U2, Achtung Baby, už je zhruba 2,5 roku k sehnání také s Dolby Atmos mixem. A to je pro ty, co mají dobré repráky a dobrý zesilovač, fakt úžasný.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od tisíce korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170 letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

Na Hitrádiu 90 rozvívá píseň Have You Seen Her, se kterou tady byl MC Hammer, no ale ve chvíli, kdy tady budou Činasky a jejich písnička Punčocháče, tak volejte sem k nám do studia na 720-868-636. Proč? Protože pro vás máme VIP vstupenky na 10. července do letního kina Slaný, kde právě Činasky budou hrát naživo, bude tam ten jejich open air letní festival a budou to lístky do VIP sekce, do takzvané lounge zóny, kde budete mít všechno blíž, budete tam mít soukromý bar, vlastní toalety a taky dostanete nějaký dárky a možná se potkáte právě i s kapelou Činasky naživo. Brzy možná pro vás taky budeme mít vstupenky na OMD, kdo ví, protože ti taky letos dorazí do Prahy, ale teď už dorazí na Hit Radio 90, tady je jejich Walking on the Milky Way.

0: Hit Radio 90 a SMC It's a Rainy Day. No, to není úplně přesný. Koukám tady do dlouhodobé předpovědi od Českého hydrometeorologického ústavu a první deštivý den vidím až v neděli. A to kdo ví jestli. A v neděli ale taky bude 40 stupňů. No, hezký.
1: 90. Hit Radio 90.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
8: Pozor! Velká slevová akce vtedy!
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrál česnek, co má říz.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
14: CZ. Náplně hned.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: devadesátky non-stop.
1: Dneska by měl narozeniny pán, který patří k nejúspěšnějším umělcům 80. a 90. let. Má na svědomí jednu z nejznámějších vánočních písní a taky spoustu solových hitů, kterými obohacoval playlisty všech rádií i v době, kdy byl naživu. A samozřejmě i dneska, kdy už tady bohužel mezi námi není, opustil nás o Vánocích roku 2016. Letos to tady bude 10 let. A narodil se 25. června roku 1963. Dneska by mu bylo 63 a tak si pojďme zahrát tři z jeho velkých hitů. Nejprve Freedom, tu z roku 1990, potom skvělý duet Don't Let the Sun Go Down on Me s Eltonem Johnem, abychom si připomněli, jak mu to skvěle zpívalo i naživo. A potom taky písničku, kterou reagoval na to, co se mu stalo nemilého na záchodcích v Los Angeles. Před námi Tři ve tři s Georgem Michaelem.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. Tři ve tři.

0: Ještě než jsme si na Hitrádiu 90 dali ty dnešní 3 ve 3, tak jsem říkal, že George Michael bude zpívat o tom, co se mu nemilého stalo na záchodcích Los Angeles, ale ono to pro něj bylo velmi milé. Nelíbilo se to samozřejmě strážcům pořádku a taky soudu. Outside byl ten hit, ve kterém se George Michael z této události později vyspíval. Dneska by měl 63. narozeniny, proto jsme si ho připomněli na Hitrádiu 90 i písní, kterou naspíval živě, Don't Let the Sun Go Down on Me s Elton Johnem a taky tou obrovskou peckou 90. let Freedom. Tolik George Michael.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak

0: Přijeď za námi. Více na skiareál.cz.
1: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
2: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
1: www.mirakulum.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
10: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
9: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
11: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: V podstatě každá eurodanceová skupina má k těm svým tanečním hitům i jednu takovou procítěnou pomalou věc. Tohle byla ona od Fan Factory, I Love You, na Hit Rádiu 90. Kvůli tomu vedru, které bude o víkendu ještě větší, přistupují organizátoři mnoha akcí ke změnám. Někde přibydou možné brány či pítka, případně bude zajištěno dostatečné množství nápojů, přidají se i větráky na pódia pro vystupující, ale někde taky museli přistoupit ke zrušení celé akce. Jde třeba o největší zábavu na Moravě, na výstavišti Kroměříž, strakonický koncert Marie Rotrové, hudební výlet po čtyřech kostelích při festivalu Hvězdy nad Vltavou, oslavy Světového dne rybářství ve Třeboni a nebo jízdy parních vlaků kvůli vysokému nebezpečí vzniku požárů. Tak jestli jste měli v plánu něco z toho, anebo něco podobného, tak raději mrkněte na stránky té dané akce, ať třeba nejezdíte zbytečně, ještě v tom vedru, že jo. No ale věřím, že 10. července proběhne Činasky Open Air léto v letním kině Slaný. Pořád pro vás máme k dispozici VIP vstupenky, ať už na našem Facebooku Hitradia 90, anebo i přímo ve vysílání. Punčocháče jsou výherný song a náš telefon je 720 868 636.

0: Takhle hraje Hit Radio 90. Čtvrteční odpoledne právě teď obohatili Metallica s velkým hitem Nothing Else Matters. Za chvíli vzpomínka na Nicka Kamena, pána, kterého kdysi objevila Madonna a který měl několik pěkných hitů v 90. Třeba píseň I Promise Myself, kterou si dáme, a potom taky přijdou Mr. Big nebo Erasure.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy 26. až 28. června v OC Letňany. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byly Razor na Hit Radio 90, Blues Vana, je čas na aktuální dopravní informace, tak jdeme na to.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Pražském okruhu za sjezdem na Ořech na 17. kilometru směrem k dálnici D1 havarovalo osobní auto s nákladním. Blokují jeden pruh. Kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5. Směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou od 9. kilometru. Na dálnici D11 za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou mezi 63. a 67. kilometrem směrem od Prahy na Hradec Králové se kvůli dopravnímu omezení také vytvořila kolona, počítejte se zdržením. A na dálnici D1 na 289. kilometru směrem z Přerova na Lipník nad Bečvou probíhá úklid silnice po nehodě. Dejte pozor i tady.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yeso!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
13: To chce klimatizaci.
12: A kam pro ní?
13: No přece za experty na vzduším.cz.
12: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
13: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
14: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisku levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: No, jak by mělo být v pátek? Podobně jako dneska, jasno nebo skoro jasno, místy polojasno, beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami 20 až 13, nejvyššími denními 31 až 36, v sobotu 33 až 38 a v neděli 35 až 40. Ale možná taky nějaké ty přehánky nebo bouřky.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Ještě nebyly punčocháče, ale slibuju, že během dnešního odpoledne budou. Tak jakmile tento hit kapely Činasky uslyšíte na Hitrádiu 90 a chtěli byste ho pak slyšet i 10. července ve Slaném naživo, tak volejte na 720 868 636.
19: Hitrádio 90 a Ivo Alač.

0: Tohle v neděli na Metronom Festivalu v podání Stinga nezaznělo, tak jsme to dohnali teď na Hit Rádiu 90. Co ale s velkou pravděpodobností zazní na všech letních openerech kapely Chinaski, je tohle. Punčocháče jsou i výherní písní pro vás, co chcete VIP lístky dostaného na Chinaski 10. července. Tak jakmile zazní, volejte do studia Hit Rádia 90 720-868-636 a nebo mrkněte na náš Facebook.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
4: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
3: Jak jsou ty trampolíny velké?
4: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
3: Jsou trampolíny placené?
4: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
3: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
6: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale kdepak. Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
10: 90 jsou zpátky.
11: Hit Radio 90.

Činasky na tu letošní festivalovou sezónu připravili vlastní open air sérii a nám sem dali nějaké VIP vstupenky na nadcházející koncerty ve Vlašimském zámeckém parku a v letním kině Slaný. No a dva lístky do Slaného na 10. července od nás teď někdo dostane, protože tohle byl dnešní výherní song na Hit Radio 90. A na telefonu už bych měl mít Karolínu. Karolíno, tak Karolínu teda nemám na telefonu, asi nám nevydržela. A to jsme si zrovna tak hezky povídali o tom, jak má činasky ráda. Tak Karolíno, prosím tě, jestli mě slyšíš teď z vysílání, tak ještě zavolej, ať si tady můžu zapsat všechny ty důležité informace o tobě, abychom věděli, kam ty lístky máme poslat. Každopádně jsou tedy do Slaného, do letního kina na 10. července na činasky Open Air. A ještě nějaké pro vás, posluchače Hit Rádia 90, právě na tuto zastávku má. A to na našem Facebooku, tak mrkněte na Facebook Hit Rádia 90, dejte nám tam follow, sledování a napište něco do komentářů pod ten výherní post. A tohle už jsou skvělé TLC s hitem I'm Pretty na Hit Rádiu 90.

0: To, co nám právě teď doznívá na Hit Radio 90, ta skvostná věc The Drugs Don't Work, je taky na tom stejném albu jako Bittersweet Symphony, tedy na té výborné desce Urban Hymns od The Verve. Je to skvost. Pokud jste to album ještě neslyšeli celé, tak doporučuji udělat si takový příjemný večer. Za chvíli Robbie a nebo Ace of Base na Hit Radio 90.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tohle byly od Toma Pettyho na Hitrádiu 90 informace z leteckého provozu Learning to Fly, ale teď si taky dáme informace z pozemní dopravy od Lucie.
1: V Praze ve Štěrboholech v Průmyslové ulici směrem na Hostivař bourala dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením v koloně od sjezdu na Kyje. Na dálnici D8 u sjezdu na Mělník na 18. kilometru směrem od Drážďan na Prahu se srazila tři osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh, kolona má asi půl kilometru. A na dálnici D35 na sjezdu na Hlavní tah od Chrudimi na Vysoké Mýto směrem od Pardubic havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením, silnice je dočasně neprůjezdná. Poslední volný sjezd je exit 157 Městec.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
10: To chce klimatizaci.
9: A kam pro ní?
10: No přece za experty na vzduším.cz.
9: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
11: Na vzduším.cz musíte jít.
10: Vzduším.cz.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
15: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
16: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Hezké odpoledne, máme pro vás souhrn zpráv. Vlna veder vyvrcholí pravděpodobně v neděli. Teploty budou mezi 35 a 40 stupni, někde může být výjimečně ještě víc. Extrémně vysoké teploty znamenají extrémní zátěž pro lidský organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Dají se taky očekávat problémy v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Český tým specializovaný na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin pomůže ve Venezuele. Zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Je obviněný v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Skupina 7 senátorů usiluje o to, aby se na vraždy nevztahovalo promlčení. Argumentují rozvojem forenzních technik i zájmem pozůstalých a veřejnosti. Promlčecí doba vražd je nyní v Česku 30 let. Státy Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást obchodní dohody Unie s Washingtonem z loňského léta.
2: Jak by mělo být zítra, ale vlastně taky i v sobotu, jasno nebo skoro jasno, místy polojasno a beze srážek. V neděli se v Čechách později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky. Jak to bude s teplotami? Ty nejnižší noční na pátek 20 až 13, na sobotu 21 až 14 a na neděli 23 až 16. Nejvyšší denní v pátek 31 až 36, v sobotu 33 až 38 a v neděli, jak už říkal Dominik v přehledu zpráv, 35 až 40 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: No, takhle je to vlastně po celé Evropě, třeba Francie a Británie teď každý den přepisují tabulky rekordů pro měsíc červen. V pondělí a úterý se tak stalo třeba i ve Španělsku. No a v Německu se to čeká zítra. U nás tedy možná v tu neděli může se stát, že padne i absolutní rekord České republiky z 20. srpna 2012, který drží Dobřichovice s hodnotou 40,4 stupně Celsia. No.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: zpěvačka ze Zimbabwe, která se narodila v Zambii. Nám nabídla jeden ze svých největších hitů Are You Ready to Fly? Známe od ní taky Everybody's Free to Feel Good a to si taky často hrajeme na Hit Radio 90. No a za chvíli taky jeden obrovský comeback konce 90. let. Ne, není to Cher, která se taky v podstatě nečekaně vrátila na výsluní. Je to kapela Blondie. Dáme si právě ten hit Maria.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
6: Mirá,
4: Rybičky,
6: Migové,
4: jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
4: 8 víkendů,
6: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
6: Harley,
4: Tomáš Klus,
6: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Oh.
9: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
11: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
13: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

90. doznívá výborná věc kapely Doji. Good enough. No a Michael Jackson nebyl jenom good enough. Byl to král. Od jeho skonu je to dneska 17 let a tak je jasné, že si to na Hitrádiu 90 musíme připomenout nějakou jeho písní. No a protože odbyla půl šestá, tak je čas na náš pravidelný filmový hit. A ten bude právě dneska od Michaela Jacksona. Tady je tedy ústřední píseň filmu Zachraňte Willyho. Will you be there? Na Hitrádiu 90.

0: 25. června 2019 opustil král. Dneska je to 17 let a tak jsme si ho vlastně připomněli písní ze Zachraňte Viliho. To byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Dokonce hodiny třeba hit, který včera zazněl v pražské O2 aréně během skvělého koncertu Duran Duran, na který jsme vám rozdávali vstupenky, ale ještě předtím taky aktuální informace od Lucie.
1: V Praze na jižní spojce na úrovni čerpací stanice Orlen směrem k Barandovskému mostu zasahuje do jízdního pruhu nepojízdné auto. Počítejte tam se silným provozem. Na dálnici D1 na 16. kilometru u Strančic ve směru na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto. Počítejte tam se zdržením v koloně od sjezdu na Modletice. A na dálnici D35 na sjezdu na hlavní tah od Chrudimi na Vysoké Mýto směrem od Pardubic se srazilo osobní auto s nákladním. Silnice je neprůjezdná. Poslední volný sjezd je exit 157 Městec.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic. Pro doma.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
1: To chce klimatizaci.
0: A kam pro ni?
1: No přece za experty na vzduším.cz.
0: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
1: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady. Oh.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Na gril máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
10: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
11: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: 90 jsou zpátky.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.
2: Escucha el ritmo.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yoggies pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yoggies. Zdraví začíná v misce.
2: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex. Kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.
3: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
4: s čili nebo bez cukru,
3: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
4: Také v luxusním dárkovém balení.
3: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Xindl X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
0: Tohle není jen festival,
1: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
9: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
11: Hit Radio 90.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
5: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ. Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
19: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
20: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90. 90 nonstop.
1: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
8: CZ. Náplně hned.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Rádio 90.

0: always catch my breath.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: devadesátky. Hit Rádio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Urban Challenge 2026 míří poprvé na Vyšehrad. Darujte zážitek, na který nezapomenete. Startovné na závody Urban Challenge je přesně to, co vás a vaše blízké posune dál. Čekají vás výzvy, zábava a skvělá atmosféra. Registrujte se ještě dnes na urbanchallenge.cz.
2: Partnerem akce je Slevomat. Objevte tisíce tipů na volný čas, cestování i relax. Slevomat, to musíte zažít.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
5: Hit Radio 90.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisknu levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

never needed anyone. And making love was just a

0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete
7: si. Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.

Hit Radio 90. 90. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Hit Radio 90.
1: Small.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.